0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Co pak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že i Melí je cizopasník?
3: Jděte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám, házej!
4: Jděte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitějš. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá, tak už bych to hodil.
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet, když to dopadne?
2: To víte, že jo, takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, a pak jsem šel, tam byly necky a tam nějaký chlap, tenkrát životyrecně jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hned dal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom vtykádí přivez na trakaři a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze, po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídlo, všecko možné. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. Ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíku, ona říká, jo, počkej, nalídá nám a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecký med je vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pár dítě tam napsáno turecký med. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dělal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupí. A oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řekl. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, pač má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, a špičák je v hajzlu.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Vy to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít.

0: boží, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že jo, podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se... Ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle na nohy, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko, se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím. Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak Brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí. No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co? Co by mě mělo vadit? Počkej, já jsem našel klíč a otevřel, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si Brbla koupil nový sluneční brýle.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
2: Ano, prosím.
1: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
2: No, čím jsem jako majznu, jo? Bádzamrem.
1: Co?
2: No, kladivem.
1: Ano. A co bylo dál?
2: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento, to kladivé.
1: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
2: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
1: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
2: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
1: Samozřejmě.
2: Ano. No, černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
1: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
2: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No aha. Víte, to jste ještě neviděla.
1: A co, nebo no, koho?
2: A je to Ptáčka, víte, aha. Ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
1: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
2: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
1: Aha. A čím vás provokoval?
2: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no. On tak vrněl, víte.
1: Ale pan Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
2: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl. No vy jste se viděl hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
1: takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem.
2: Ale že? To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt, to tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pít, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
1: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
2: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo? My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
1: on byl sejti, dali jsme to pryč. Pane Růžička, prosím vás,
2: No.
1: K věci.
2: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo? No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
1: A to kladivo jste měl sebou?
2: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no, ten nemá to, ten zase, ono, no, kladivo se hodí vždycky,
1: ne? Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
2: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, Ptáčka. Nes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
1: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
2: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrněla dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ho dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfás, jako kolik dostanu?
1: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubertová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová Vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, který mu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s nikým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pod pódium. A pak kluci začali hrát. Tak kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dej si s nás v tom davu ani nevšim. Vždyť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlíd ani ve tmě. A já říkám, jo, to jsi asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerrymu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný a že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady, že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt, jo? To C-čko, jo? Teda Jerry, ty jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je G-čko. A já říkám, fakt, jo? Jako G-čko, jo? Jako G, jo? Myslíš jako G-bot, jo? A Jerry říká, no vidíš, ty jsi přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to G-čko. A ráno mi volá Mája a říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si myslí, byla? A já říkám, ne Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkal to čestný, tak jsem to myslel opravdu upřímně. Že Mája je moje best of kámoška. Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to G-čko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Soul Sister

0: kurde.
1: To je náhoda.
0: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
0: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Víte, už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
0: No jo.
1: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
0: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane, pane Brabec.
1: Vrána.
0: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No, no to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
0: Ale co pa, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte? Já jsem vám byl včera u doktora.
1: Jo.
0: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší. No,
0: něco jako, jako z porcelánu nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říkám.
1: Ze skla?
0: No. Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu.
0: Sklerózu. No, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
1: Jo.
0: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
0: No jo, a to bývají v hlavě, jo?
1: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
0: No jo, tak to bude ono tohle, no.
1: No.
0: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
0: Jména, čísla, čísla teda.
1: No.
0: No a to třetí už jsem zapomněl. Ale... No. To byste nevěřil, pane Slavík.
1: Vrána.
0: To byste ne... Co?
1: Vrána.
0: Vrána? A co, letěla tady nějaká? No, tak...
1: Ne, já se jmenuju Vrána.
0: Jo, jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno.
1: No, jo, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
0: Jo, mu to ano, tak...

0: zkrátka dobře, jsem chtěl říct ty, co jsem to říkal, nevíte?
1: Stěžoval jste si na vaši hlavu.
0: Na hlavu, že jo, no já. A víte, už mě šediví, no já.
1: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
0: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
0: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
1: No ta,
0: jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
0: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
1: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
0: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
1: Jo. No.
0: No a u jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl ještě.
0: A já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
0: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
0: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, ne?
1: No tak asi k jídlu, ne?
0: K jídlu? No jo, k jídlu, ono, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
1: Tak to vím, no. Tlačenka je si, myslím, přece k jídlu.
0: No tlačenka je k jídlu,
1: jídlu je.
0: To se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
1: no, ano,
0: tlačenka.
1: Ano, správně.
0: To vy nevíte, tohle?
1: Jsem, že to vím.
0: No bylo, to bych se divil.
1: Já vím.
0: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka. kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
0: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
0: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
0: Z tlačenky?
1: No.
0: No já nevím, co to chtěla dělat, víte, asi do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, tak. Pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak... A kam pak vy?
0: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. No, vlastně tam jsem byl včera, já jdu dneska jsem byl tady. Do toho jdu tamhle, do té...
1: Do samého obsluhy?
0: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
1: Jo,
0: ne, ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky... Kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
0: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
1: Tadyhle máte nějaký lístek.
0: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
0: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není to zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal, já to měl na takovým jemným papíře. Mě už jim... Tak to už nemám. U mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
1: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já...
0: Na tom telegramu, ano,
1: počkejte. Že tam máte něco rukou, tak...
0: No jo, tady to je, hele, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou.
0: No, jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík,
0: pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: Stehlík.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu. Ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což byl celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hita a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, bože, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidožte se židle nebo piano nebo co máte po ruce, pane doktore, buďte tak laska, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta, podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží, ovšem teď vám to musím ukázat, až to se nedá říct, to co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten pupit, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte, taky to není adeknot, já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, no něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravej, to je taky smysl. Ale já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, a abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svého doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budem povídat. V okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Že proč se mu špatně dýchal?
1: A ten můj doktor je takový odrány, povídá, no jo, strejdo. Nesmíte tak žrát.
2: Pane, fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Pá, to je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pá?
2: Huso. Pane, počkejte, huso.
1: Sténu nebo prso?
2: Pane, celou.
1: A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí. To zblavnete sám.
2: Pane, doktore, teď je to dutý.
1: Oni tyhle lidi z neřestma mají zase bujnou fantazii, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v ulici jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jíst jenom jabka. Zredukovat jí to natolik, abych...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat o mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mý mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven, zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednout. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Jsou druzy. Teď dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, zvídně se vrátivší, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupa, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupa.
2: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
1: Soudruh Pupa. Promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani vání nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách.
0: Co se děje v kraji?
1: Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum. V něm mohou lidé bezplatně odkládat použité věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané reuse centrum postavili technické služby města v areálu sběrného dvora. Maďarský parlament včera zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem. Opozice volby bojkotovala. Baka byl jediným kandidátem a zvolen byl hlasy vládní strany TISA. Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži pátá na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která včera skončila sedmá. Znekař Jančejka postoupil na trati 200 metrů do dnešního finále třetím časem.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno, po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Kloucký.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Skvělý úspěch, mladí rybáři z Jihlavy vylovili na mistrovství světa zlaté medaile, velmi úspěšní byli na mistrovství světa v rybolovné technice závodníci z Jihlavy. V bulharském Plodivu se postavili konkurenci 10 dalších států a přivezli hned několik medailí, včetně těch nejcennějších. Rybáři z jihlavského pobočného spolku Moravského rybářského svazu byli úspěšní už loni, také letos se junioři do 16 let a kadeti do 23 let účastnili 5 disciplín a v rámci 5 boje se hodnotil i součet bodů. V reprezentaci byli úspěšní rybáři i letos. Zástupci Jihlavy získali v první disciplíně na přesnost plný počet bodů a výsledek zopakovali taky ve finálovém boji, což jim vyneslo stříbrné medaile. V druhé disciplíně na přesnost přišel i zisk zlaté medaile. Vrcholem celého mistrovství pak bylo vyhlášení celkových vítězů, kde se sčítali výsledky ze základních kol 5 disciplín a v mladší kategorii v tomto hodnocení přišlo celkové zlato. Gratulujeme.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: My už se díváme na 12. srpen v kalendáři. V roce 1881 Pražské národní divadlo bylo právě v tento den 2 měsíce po slavnostním otevření poničeno požárem. A ve stejný den roku 1919 bylo otevřeno v tento den právě Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě. V roce 1978 byl otevřen první úsek linky A pražského metra a v roce 1908 Henry Ford zkonstruoval první auto z řady Model T. A ještě rok 1981 společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač IBM PC. Narozeniny? No, rok 1930, to se narodil americký finančník maďarského původu a filantrop George Soros. V roce 1971 skvělý tenista Pete Sampras a v roce 1993 zpěvačka Eva Farná. Tady je Rádio Jihlava, přejeme hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: A teď tady máme jeden znepokojivý nález na Jihlavsku. Ve vodě v Heleníně uhynuly ryby. V Heleníně uhynulo kolem 20 ryb. Hasiči informovali životní prostředí. Hasiči zasahovali nedávno v Heleníně na Jihlavsku právě kvůli úhynu ryb a ve vodě jich našli přibližně 20 kousků. O události vyrozuměli také pracovníky životního prostředí. Ano, je velké suché léto, tak ať to všechno dobře dopadne a vody je dostat. Ryby jsou v pohodě.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Milé děti a holky a kluci, další otázka v rámci Zlatíček už je připravena. A my se ptáme, proč pláčeme?
2: I nás někdo bouchne. Protože jsem se bouchl moc.
3: Nebo mámka dá na zadek.
4: Protože jsme smutní.
5: My jsme smutní.
4: Když nám někdo něco udělá, nebo když nám to někdo nechce udělat.
5: No Ježíšek nás někdo donese, tak plačeme.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Cestou, necestou,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum ukazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov do města. Týká se 865 metrů potrubí a příslušných zařízení. Na akci skoro za 100 milionů korun teď město vybírá firmu. Lhůta pro podání nabídek skončí 26. srpna. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž dva muži byli vydáni do Spojených států a u dalších dvou se o vydání jedná. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na včerejším zasedání výkonného výboru fotbalové asociace České republiky vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na letním mistrovství světa. Důvodem byla mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů nebo příliš časté změny v základní sestavě.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loucký. Tady Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Dnešní středa bude patřit charitativnímu běhu Rozběháme Česko. Je to start v 18 hodin na Českém mlýně a je to příjemný sportovní happening a také samozřejmě, jak říkáme, charitativní běh Rozběháme Česko. Ale dnes ve středu 12. srpna bude také z hřiště v Hybrálci možné společně pozorovat jedno z nejvýraznějších částečných zatmění slunce viditelných České republiky v tomto století. V maximu zakryje měsíc přibližně 88% slunečního disku. Pozorování bude otevřené široké veřejnosti a k dispozici budou speciální sluneční dalekohledy a filtry, díky nímž bude možné úkaz sledovat bezpečně. Akce se koná ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava. No a pro oblast Jihlavy očekáváme dnes začátek zatmění přibližně v 19.20, maximum kolem 20. hodiny a 12. minuty a západ slunce krátce poté, tedy okolo 20. hodiny 20. minuty. Největší fáze tak nastane jen několik minut před západem slunce. Rozhodně si to nenechte ujít. Zve vás Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Dobré středeční ráno uprostřed týdne. Je to ráno s datem 12. srpna a v kalendáři je dneska Klára. Přejeme všechno nejlepší k svátku. No a hrajeme nadále a přejeme vám příjemné vstávání. Pěkné středeční ráno přeje Rádio Jihlava.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Je tady výzva k šetření vodou. Kvůli dlouhodobému suchu a nepříznivé hydrologické situaci by měli lidé i firmy na Jihlavsku omezit odběry povrchové a podzemní vody. Vodoprávní úřad města Jihlavy vyzývá obyvatele a podnikatele na území obce s rozšířenou působností Jihlava, aby šetřili vodou. Omezit by měli zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť, napouštění bazénů nebo kropení zpevněných ploch. Nadměrné odběry mohou při nízkých průtocích ohrozit ryby, vodní organismy i další ekosystémy. Úřad proto zvýší kontrolní činnost. Zaměří se na dodržování minimálních průtoků pod vodními nádržemi, provoz malých vodních elektráren i povolené odběry povrchové a podzemní vody.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Už jsme uprostřed týdne, máme středu 12. srpna, tak se právě teď pojďme, když už se blíží pomaličku celý den na dnešní dopoledne, pojďme se podívat na motto pro dnešní den. Tady ho máte. Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost a díky únavě odpočinek. Mějte se moc hezky, ať se skvěle poslouchá Rádio Jihlava. To vám moc rád od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký. Naslyšenou a hezký den.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách.
0: Co se děje v kraji?
1: Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum. V něm mohou lidé bezplatně odkládat použité věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané reuse centrum postavili technické služby města v areálu sběrného dvora. Maďarský parlament včera zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem. Opozice volby bojkotovala. Baka byl jediným kandidátem a zvolen byl hlasy vládní strany TISA. Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži pátá na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která včera skončila sedmá. Znekař Jančejka postoupil na trati 200 metrů do dnešního finále třetím časem.
0: Rádio Jihlava 101,1 FM. Rádio Jihlava.
2: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu já, Peťa Hlávková. Nemocnice Vysočiny získají přes 4,5 milionu korun na náborové příspěvky zdravotníkům. Víc za okamžik.

lékaře a další zdravotníky v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Mezi příjemci jsou i noví lékaři do nemocnice Pelhřimov, která musela z jara letošního roku řešit hromadné výpovědi lékařů na interním oddělení. Kvůli nedostatku léků omezila i neakutní péči na chirurgii. Personální situaci se tam nyní podle hejtmana Martina Kukly daří zvládat. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: buď chytřejší než rádio.
1: Dnešní oslovení slečna nepředstavuje nic jiného než zkomolenou verzi slova šlechtična. Častým užíváním se zmíněný přídomek v rychlé řeči o slabiku zkrátil. Úvodní š se změnilo na s a tak na svět přišla současná slečna. Uvedený výraz se podle někdejší etikety vztahoval výhradně na neprovdané dcery aristokratů. Teprve mnohem později se rozšířil také na neurozené mladé dámy ze společensky dobře situovaných rodin. A nakonec se slečnami staly i všechny ostatní dívky, jimž do té doby zůstávalo prosté oslovení pana. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, obec Dětřichov na Svitavsku čeká referendum. Jeho obyvatelé v něm budou rozhodovat o tom, zda obec investorovi umožní v jejím katastru postavit větrné elektrárny. Hlasování se uskuteční současně s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Datart pořádá Maxi výprodej.
1: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkný den. Aktuální suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Podle mykologů houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je jen občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
3: Jihlava aktuálně.
4: Nemocnice Jihlava rozšiřuje nabídku vysoce specializované péče o pacienty s těžkými poruchami funkce močového měchýře. Jako jediné zdravotnické zařízení v kraji Vysočina nově provádí výkony sakrální neuromodulace. V České republice tuto léčbu kromě Jihlavy poskytují pouze specializovaná centra v Praze a Ostravě. 73-letý řidič osobního auta v italských Alpách záměrně najel do skupiny 6 cyklistů, protože mu připadalo, že na silnici zabírají moc místa. Výsledkem střetu jsou 4 těžce zranění, z nichž 2 byly dopraveni do nemocnice ve vážném stavu.
3: Sport.
4: Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava a víme, jaká bude druhá polovina letních prázdnin v zoologické zahradě Jihlava. Tak víte za okamžik.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: Ladíte Rádio Jihlava, kyber podvodů na Vysočině přibývá, více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Petra Stála s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Kyberkriminalita na Vysočině znovu nabírá na síle. Jen za první polovinu letošního roku policie eviduje 704 trestných činů, což je o více než třetinu více než ve stejném období loni. Největší část tvoří internetové podvody. Podle policie i bank už často nejde o útok na počítače, ale především na lidskou psychiku. Za chvíli zprávy, teď už další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou středu. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradou. Na ostatních řekách je situace horší.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina připravuje nový venkovní sportovní areál pro gastrotechnickou střední školu Velké Meziříčí v ulici U Světlé. Na místě nevyhovujícího sportovního zázemí má vzniknout atletický ovál, sprinterská rovinka, multifunkční hřiště, workoutová zóna, menší hřiště a venkovní učebna. Letos by měl vzniknout projekt a příští rok by měla odstartovat proměna areálu. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů. Bunkr by se mohl stát poutním místem pro neonacisty.
0: Sport.
1: Světová dvojka Jelena Rybakinová a čtyřka Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního tenisového turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Benčičová nemohla hrát kvůli problému s kyčlí.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát s datem 12. srpna, což je mimochodem Mezinárodní den mládeže a taky Světový den slonů. Tak, teď je ale krátce po 11. hodině a začíná nám tedy další dopolední vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. A co se všechno dozvíte, třeba to, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek, a taky vás pozvu na zámek do Brtnice. A samozřejmě spoustu dalších informací a zajímavosti a zábavy na vás čeká. Tak přeji všem dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a hned posílám za vámi první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, a právě teď jsou pro vás připraveny nejčerstvější hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Popová ikona Britney Spears opět vzbudila pozornost svých příznivců na sociálních sítích, když se otevřeně podělila o velmi nepříjemnou zkušenost s estetickou medicínou. 40-letá zpěvačka varovala fanoušky před neuváženými zákroky poté, co meziprostorové injekce botoxu zanechaly nečekané následky na jejím obličeji.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: ve vlnách opouští a po hodinách mizí.
0: Zpěvák David Koller musel narychlo rušit své plány. V 65 letech mu vše zkomplikovala jeho nemoc. Přímo v den plánovaného vystoupení totiž onemocněl. Dnešní vystoupení na Friends Fest bohužel musím vynechat. Skolila mě nemoc. Moc se všem omlouvám. David napsal na svém Facebooku.

0: Jablka nespadla daleko od stromů. Dokázat se to pokusí Artur Štajdl s novou kapelou plnou potomků slavných. Říkají si Bananas. A se synem Ivety Bartošové a Ladislava Štajdla tvoří uskupení třeba také syn Františka Janečka a vnuk Petra Jandy. Velice rychle jsme si všichni zjistili, že si máme co říct, a to jak po stránce lidské, tak po stránce hudební.
1: Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.
2: Hey, what up, girl?

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 12. srpna. Pokud ještě nevíte, co budete dělat o víkendu, tak vás mohu pozvat na zámek Dobrtnice, kde v sobotu 15. srpna proběhne na zámecké zahradě večer plný hudby a zábavy. Od 18 hodin zde vystoupí skupina Akustik Erupce z Dačic a ve 20 hodin pak skupina Lubošou. Jejich hostem bude španělský houslista Eduardo García Salas. No, tak to si myslím, že bude určitě stát za to. Pokud nemáte na víkend ještě plán a máte rádi muziku, tak určitě doražte do Brtnice.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska je středa a máme 12.8. neboli 12. srpna. No a právě v tuto chvíli je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj Boženo. No ahoj Hůženo. No tak co? Už jsi si našla chlapa?
3: Ale prosím tě, zatím ne.
2: No tak to si musíš někoho najít. A nejlépe někoho, kdo má to charisma, víš?
3: No prosím tě, co to je to charisma?
2: No, jak bych ti to vysvětlila? To je takové neuchopitelné fluidum, které mají většinou tlustí, plešatí a bohatí chlapy.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den přeji. Od dneška začíná v celé Evropské unii platit nové nařízení o obalech a obalových odpadech. Zásadně mění evropská pravidla pro obaly a postupně se dotkne jejich celého životního cyklu. Od výroby a uvádění na trh přes používání až po opětovné využití a recyklaci. Spotřebitelé změny pocítí postupně především v podobě nového označování, menšího množství zbytečných obalů a většího podílu recyklovatelných či opakovaně použitelných obalů.
0: Co se děje v kraji?
1: Více než 60 zlomků dělových koulí, které dokládají dosud neznámé obléhání hradu Pernštejn, našli archeologové při výzkumu na prvním předhradí hradu. Jejich nález dokládá informaci z jediné kroniky, kterou měli dosud všichni za vymyšlenou. Americké úřady včera oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 muži byli vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná.
0: Sport.
1: Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na 200 ve čtvrtek večer.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme tady, dámy a pánové, právě poledne, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já vás vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava. Už za chviličku vás čeká další recept. Jaký? No, prozradím vám už za okamžik. A taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to všechno počkejte a já vám všem přeji příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. 101.1

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Je poledne a tak mám pro vás připraven recept. Dneska na vepřovou krkovičku s pečenou na červeném víně. Plátky krkovice osušíme, osolíme a opepříme a z jedné strany obalíme v latce hladké mouce. Cibuli oloupeme a nakrájíme. V pánvi rozehřejeme olej a plátky krkovice na něm sprutka opečeme z obou dvou stran. Přibližně až 2 až 3 minuty z každé strany. Troubu včas předehřejeme na 180 stupňů. Opečené maso pak přendáme do pekáčku, přidáme nakrájenou cibuli a zalijeme červeným vínem, masovým vývarem a worcesterovou omáčkou. Pekáček vložíme do předehřáté trouby a maso pečeme při 180 stupních přibližně hodinu, prostě do měka. Během pečení maso podle potřeby přeléváme výpekem. Měkkou krkovici potom podáváme s těstovinami a šťávou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 12. srpna.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Pozor na dopravní omezení u tří věžiček. Aktuálně je omezen provoz v prostoru Červeného kříže a křižovatky se silnicí 2/348 směrem na Střítež. Omezení má trvat do soboty 15. srpna.

0: mám na teba chuť.
1: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 12. srpna, tak se pojďme podívat, kdo pak nám to dneska slaví svátek. Jsou to Klára a Jasna. No, taky je dnes Mezinárodní den mládeže a Světový den slonů. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Katart pořádá Maxi výprodej.
1: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90.

0: 90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkné odpoledne. Dnes večer bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Dívat se přímo na slunce bez speciálních brýlí může vážně poškodit zrak. Málo koho ale možná napadne, že podobné varování platí také pro fotografickou techniku. Přímé focení slunce bez speciálního solárního filtru může představovat riziko pro fotoaparáty, a to i v mobilech.
1: Jihlava aktuálně.
2: Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov do města. Na akci skoro za 100 milionů korun teď město vybírá firmu. Lhůta pro podání nabídek podle Věstníku veřejných zakázek skončí 26. srpna. Stavební práce potrvají přibližně 500 dní. Vodovod při nich zůstane v provozu. Živou 32-letou ženu vyprostili kolumbijští záchranáři z trosek zřícené budovy bezmála 2 dny po ničivém zemětřesení, které v Kolumbii zabilo více než 200 lidí. Pokračuje pátrání po dalších přeživších. Naděje, že bude úspěšné, se však snižuje s každou hodinou.
1: Sport.
2: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21-18, 22-20 nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Anouk a Zoe Verger-Depreovými.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za malou chvíli nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. Dneska se podíváme na mejdan Miloše Zemana a herečky Obermajerové v bunkru. Více pro vás budu mít už za malou chvíli.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Stephen, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

Miloš Zeman a herečka Obermajerová. Mejdan v bunkru. Vítejte v bulvárním okénku. Setkání v Atom muzeu v Brnech připravil fanklub Majora Zemana. Příznivci tohoto kontroverzního seriálu pozvali mimo jiné také jmenovce jejich oblíbeného hrdiny, ex-prezidenta Miloše Zemana. Ten nešetřil svými oblíbenými bonmoty. Pes, který si přičichne k zadku jiného psa, získá více informací než divák televizí, pronesla tato bývalá hlava státu. No a když je někde něco, co zavání hlubokou minulostí, tak tam nesmí chybět ani herečka Jaroslava Obermajerová, která si mimochodem v seriálu Major Zeman zahrála manželku Zemana.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: se, dámy a pánové, dobře naladění na vlnách 101.1 FM a máme dneska 12. srpna. Pojďme se teď mrknout, kdo se kdy 12. srpna narodil. Tak třeba zpěvačka Eva Farna, hokejista Jiří Novotný, zpěvačka Gába Althába, ale taky třeba britský hudebník Mark Knopfler. No a pokud vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dámy a pánové, posloucháte středeční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 12. srpna. Nicméně čas opět nás posunul až do místa, kdy se loučíváme pravidelně na 2 hodiny, které ve vysílání Rádia Jihlava vyplní moje kolegyně Katka. No a v 16 hodin já se pravidelně opět vracívám a jinak tomu nebude ani dnes a tímto vás také zvu. Tak do té doby užívejte s Katkou a Rádiem Jihlava a čau bas Fugas.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný den. Aktuální suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Podle mykologů houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je jen občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
4: Jihlava aktuálně.
5: Nemocnice Jihlava rozšiřuje nabídku vysoce specializované péče o pacienty s těžkými poruchami funkce močového měchýře. Jako jediné zdravotnické zařízení v kraji Vysočina nově provádí výkony sakrální neuromodulace. V České republice tuto léčbu kromě Jihlavy poskytují pouze specializovaná centra v Praze a Ostravě. 73.

0: 30letý řidič osobního auta v italských Alpách záměrně najel do skupiny 6 cyklistů, protože mu připadalo, že na silnici zabírají moc místa. Výsledkem střetu jsou 4 těžce zranění, z nichž 2 byli dopraveni do nemocnice ve vážném stavu.
1: Sport.
0: Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum pro použitelné věci, podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava, nejpohodovější hudba a zábava.

Zdraví, hlava, hezký den vám všem. Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum. V něm mohou lidé bezplatně odkládat použitelné věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané reuse centrum postavili technické služby města v areálu sběrného dvora. Teď ale zpátky k hitům. Zdraví, hlava, přijme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: Hit za hitem z rádia Jihlava pro váš lepší den a taky víc k tomu, že Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov. Podrobnosti už za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: My jsme Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov do města. Týká se 865 metrů potrubí a příslušných zařízení. Na akci skoro za 100 milionů korun teď město vybírá firmu. Lhůta pro podání nabídek podle Věstníku veřejných zakázek skončí 26. srpna. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme pohodový den.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mebelix. Buďte in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou středu. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky z jízdních úseků na českých řekách.

0: Je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradou. Na ostatních řekách je situace horší.
1: Co se děje v kraji?
0: Kraj Vysočina připravuje nový venkovní sportovní areál pro gastrotechnickou střední školu Velké Meziříčí v ulici U Světlé. Na místě nevyhovujícího sportovního zázemí má vzniknout atletický ovál, sprinterská rovinka, multifunkční hřiště, workoutová zóna, menší hřiště a venkovní učebna. Letos by měl vzniknout projekt a příští rok by měla odstartovat proměna areálu. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů. Bunkr by se mohl stát poutním místem pro neonacisty.
1: Sport.
0: Světová dvojka Jelena Rybakinová a čtyřka Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního tenisového turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Bencicová nemohla hrát kvůli problému s kyčlí.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava. Na Vysočině bude hradozámecká noc i ve Větrném Jeníkově a na Orlíku. Podrobnosti uslyšíte za chviličku.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zvuky.

Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. K hradu Zámecké noci na Vysočině se v sobotu 22. srpna připojí vedle státních památek i zámky ve Větrném Jeníkově a Červené Řečici nebo Orlík u Humpolce. Mezi památky, které pozvou návštěvníky na tradiční akci uzavírající hlavní turistickou sezonu, bude patřit i kostel svatého Víta v zaniklé obci Zahrádka. Teď ale pro vás další hity Rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Zájemci mohou hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí. Bojovat v něm bude i strom u nás v Jihlavě, podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Zájemci mohou hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace Partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, představují průřez historií ankety. Sestavě je i Bůh u kostela v Jihlavě. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkný den přeji. Od dneška začíná v celé Evropské unii platit nové nařízení o obalech a obalových odpadech. Zásadně mění evropská pravidla pro obaly a postupně se dotkne jejich celého životního cyklu. Od výroby a uvádění na trh přes používání až po opětovné využití a recyklaci. Spotřebitelé změny pocítí postupně především v podobě nového označení.

0: značování, menšího množství zbytečných obalů a většího podílu recyklovatelných či opakovaně použitelných obalů.
1: Co se děje v kraji?
0: Více než 60 zlomků dělových koulí, které dokládají dosud neznámé obléhání hradu Pernštejn, našli archeologové při výzkumu na prvním předhradí hradu. Jejich nález dokládá informaci z jediné kroniky, kterou měli dosud všichni za vymyšlenou. Americké úřady včera oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 muži byli vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná.
1: Sport.
0: Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na 200 ve čtvrtek večer.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas. No a společně tak budeme pokračovat v tom našem odpoledním srpnovém vysílání. Je totiž středa 12. a vy jste, doufám, že dobře naladěni a v tom správném rozpoložení a připraveni na naslouchání vln 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, co dělat na začátku srpna na zahradě. Nebo si řekneme, že vláda chce připlatit důchodcům, což kritizují ekonomové. Tak si na ty informace z rádia Jihlava počkejte, nechte si je ujít, jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: životy fajn. Životy jako jahoda, co ti našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Důchody v Česku zůstávají pro většinu seniorů nízké. Průměrná starobní penze letos v březnu činila 21 793 korun. Vládní koalice zvažuje, že od ledna přidá penzistům několik set korun nad rámec běžné valorizace. Podle ekonomů a opozičních politiků to ale zatíží už tak napjaté veřejné finance. Zatímco podle zákonného mechanismu by starobní důchody měly plošně vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil navýšení až o 600 korun.
2: Znáš někoho, kdo ho volil?
3: Ne.
2: Já taky ne.
3: Podvodníci! My ze sebe nenecháme dělat voly.
2: Chceme nový volby.
3: Chceme nový volby.
2: Jo!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: Módové středeční odpoledne při poslechu rádia Jihlava přeje Fugas. V polovině srpna je ideální čas na výsadbu pozdních plodin, jako jsou třeba řetkvičky, saláty či špenát. V srpnu je také čas na výsadbu různých druhů ovoce, zeleniny a bylinek, které jsou odolné proti chladnějším podmínkám, no a mají krátkou dobu růstu.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Podle nejnovějších průzkumů, jak by dnes lidé volili do parlamentu, se stále na prvním místě s výrazným náskokem drží hnutí ANO. Na druhém místě jsou Starostové, kteří navýšili dokonce už náskok před ODS, která je na třetím místě. Na čtvrtém pak jsou Piráti a na pátém SPD. Motoristi, ti by se do sněmovny vůbec nedostali.
1: Adolfe, koho ty vlastně volíš?
2: Podle mě jsou demokratické volby ve své podstatě absolutně nepřijatelné.
3: Není zvolený spíš on?
1: On to nemyslí vážně.
2: Myslí? Půjdu k rybníku. Jsem zvyklý být o volbách sám. Všechno, co

0: Pojď za 49,90 a proud obrať proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Dnes večer bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Dívat se přímo na slunce bez speciálních brýlí může vážně poškodit zrak. Málo koho ale možná napadne, že podobné varování platí také pro fotografickou techniku. Přímé focení slunce bez speciálního solárního filtru může představovat riziko pro fotoaparáty, a to i v mobilech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov do města. Na akci skoro za 100 milionů korun teď město vybírá firmu. Lhůta pro podání nabídek podle Věstníku veřejných zakázek skončí 26. srpna. Stavební práce potrvají přibližně 500 dní. Vodovod při nich zůstane v provozu. Živou 32-letou ženu vyprostili kolumbijští záchranáři z trosek zřícené budovy bezmála 2 dny po ničivém zemětřesení, které v Kolumbii zabilo více než 200 lidí. Pokračuje pátrání po dalších přeživších. Naděje, že bude úspěšné, se však snižuje s každou hodinou.
0: Sport.
1: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21-18, 22-20 nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Anouk a Zoe Verger-Depreovými.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Už za chviličku si dáme letní servis a více se dozvíte za okamžik. Tak si na to počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava.
2: Letní servis Rádia Jihlava.
1: Uživatelé webu vlnyveder.cz mohou nově zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Například k dnešku je tepelný stres na celém území Česka mírný. V pondělí však byl na Moravě a v Polabí silný. Tvůrci z Ústavu výzkumu globální změny AVČR Czech Globe spustili web před rokem. Nyní jej inovovali a doplnili o další funkce. Na stránkách lze například sledovat, jak se od roku 2000 mění průběh trvání a intenzita vln veder.
2: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Hezké odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Před chvílí jsme si povídali o vlnách veder, tak se teď pojďme mrknout, jak to vypadá aktuálně s předpovědí. Zítra bude jasno, bude hodně sluníčka a teploty kolem 28 stupňů. V pátek to bude podobné, ale teploty vylezou na 30 stupňů a v sobotu dokonce na 32 stupňů. Stejně teplo bude i v neděli, ale to už se budou místy objevovat i bouřky.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, jeho podvečerní program s Fugasem, který právě teď pro vás připravil čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Popová ikona Britney Spears opět vzbudila pozornost svých příznivců na sociálních sítích, když se otevřeně podělila o velmi nepříjemnou zkušenost s estetickou medicínou. 40-letá zpěvačka varovala fanoušky před neuváženými zákroky poté, co meziprostorové injekce botoxu zanechaly nečekané následky na jejím obličeji.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: ve vlnách opouští a po hodinách mizí.
0: Zpěvák David Koller musel narychlo rušit své plány. V 65 letech mu vše zkomplikovala jeho nemoc. Přímo v den plánovaného vystoupení totiž onemocněl. Dnešní vystoupení na Friends Fest bohužel musím vynechat. Skolila mě nemoc. Moc se všem omlouvám. David napsal na svém Facebooku.

0: Jablka nespadla daleko od stromů. Dokázat se to pokusí Artur Štajdl s novou kapelou plnou potomků slavných. Říkají si Bananas. A se synem Ivety Bartošové a Ladislava Štajdla tvoří uskupení třeba také syn Františka Janečka a vnuk Petra Jandy. Velice rychle jsme si všichni zjistili, že si máme co říct, a to jak po stránce lidské, tak po stránce hudební.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Aktuální suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Podle mykologů houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je jen občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava rozšiřuje nabídku vysoce specializované péče o pacienty s těžkými poruchami funkce močového měchýře. Jako jediné zdravotnické zařízení v kraji Vysočina nově provádí výkony sakrální neuromodulace. V České republice tuto léčbu kromě Jihlavy poskytují pouze specializovaná centra v Praze a Ostravě. 73-letý řidič osobního auta v italských Alpách záměrně najel do skupiny 6 cyklistů, protože mu připadalo, že na silnici zabírají moc místa. Výsledkem střetu jsou 4 těžce zranění, z nichž 2 byly dopraveni do nemocnice ve vážném stavu.
0: Sport.
1: Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi, no a v té vás čeká třeba informace o tom, že dneska můžeme pozorovat zatmění slunce, no a v noci roj Perseid. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Dneska v podvečer a v noci na zítřek se na obloze objeví dva významné astronomické jevy. Výrazné zatmění slunce a vrchol meteorologického roje Perseid. Českým pozorovatelům bude přát počasí s jasnou oblohou. Dobré podmínky se očekávají také ve Španělsku, odkud lze pozorovat úplné zatmění. Zatmění začne zhruba v 19 hodin a 19 minut. No a maximální fáze dosáhne kolem 20 hodin a 11 minut, kdy měsíc zakryje přibližně 85 až 88 % slunečního disku.
2: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

Miloš Zeman a herečka Obermajerová. Mejdan v bunkru. Vítejte v bulvárním okénku. Setkání v Atom muzeu v Brnech připravil fanklub Majora Zemana. Příznivci tohoto kontroverzního seriálu pozvali mimo jiné také jmenovce jejich oblíbeného hrdiny, ex-prezidenta Miloše Zemana. Ten nešetřil svými oblíbenými bonmoty. Pes, který si přičichne k zadku jiného psa, získá více informací než divák televizí, pronesla tato bývalá hlava státu. No a když je někde něco, co zavání hlubokou minulostí, tak tam nesmí chybět ani herečka Jaroslava Obermajerová, která si mimochodem v seriálu Major Zeman zahrála manželku Zemana.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, dámy a pánové, jeho podvečerní program s Fugasem s datem 12. srpna. A právě na toto datum se teď půjdeme podívat do pražského Klementína a zjistit, jaké rekordní hodnoty naměřili tamní meteorologové. Tak zatím nejtepleji bylo 12. srpna v roce 1998. To bylo 35 stupňů. Nejnižší teploty 12. srpna byly zaznamenány v roce 1987, kdy bylo jen 8,9. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,7. No a s touto informací pro dnešek se Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho dnešního večera, strávený s Rádiem Jihlava, a těším se na vás zase zítra ve stejnou dobu, tedy v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau vás Fugas.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou středu. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradou. Na ostatních řekách je situace horší.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina připravuje nový venkovní sportovní areál pro gastrotechnickou střední školu Velké Meziříčí v ulici U Světlé. Na místě nevyhovujícího sportovního zázemí má vzniknout atletický ovál, sprinterská rovinka, multifunkční hřiště, workoutová zóna, menší hřiště a venkovní učebna. Letos by měl vzniknout projekt a příští rok by měla odstartovat proměna areálu. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů. Bunkr by se mohl stát poutním místem pro neonacisty.
0: Sport.
1: Světová dvojka Jelena Rybakinová a čtyřka Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního tenisového turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Benčičová nemohla hrát kvůli problému s kyčlí.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a? Nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zkusil jsem jedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, jesně mi ve sny v města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdeční

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, za jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil, za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: Du. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ono je to dobré, když se tak zajdou počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás, onekda měli 55-tníci také slezinu, že? Tak se jí zešlo ale 22, že? No to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda? Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod ne zazdítý, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek jich dojel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl ale 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Já nech se na ní dívá. Pane učiteli, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomíná, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No s tebě je chlapisko. Janíčku, taky pan učitel menší. Tak co Janíčku, povná, zdraví si, pravda, ženatý si. Kolik máš dětí? Janek povná, no zdraví jsou, aj ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné, to je hrozné. No už tě poznávám, už tě poznávám. Ty jsi poraden stejný.

0: Jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešní večer jsem zvolil nádherné téma a to je erotika. O tom budeme hovořit. To je téma, které se nás všech dotýká. Přátelé, žijeme v přesexualizované době. Kam se podíváte, samý sex?
2: Ano. Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
2: To říká, kam se podíváte, všude samý sex, tak tady koukám, na koho to platí. Dobrý den, milostivá paní.
1: To je obrazně. Já to myslel obrazně, samozřejmě, já myslel noviny, rádio, televize.
2: A to máte pravdu, přátelé, v televizi to je samý sex.
1: No.
2: Já vás apeluji, samé porno.
1: Ano.
2: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotní, to je
2: mydlej. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotný, jo?
1: No.
2: Prosím tě, to já přijdu domů. Podevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé. Správně, tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Pořád... Sexuální výchova, mládeže se tomu říká. Co, pane, vy jste mě ve škole dílny, že jo? A taky jste vyrost. A vaše děti? Sexuální výchova. Paní, vy jste měla co? Ruční práce. Vyšívání. A vaše děti? No, skoro to samý. Přátelé, na rovinu. Sex se dneska před ničím nezastaví.
0: Ne, pozor, nemáš pravdu. Je jeden bod, před kterým se i sex musel zastavit. A to je náš první žák, přátelé. To je člověk, jehož fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne. Alois, já ti blahopřeji.

0: Já ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já s tím staré české přísloví s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Rouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ne. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženské, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. A jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej. Dobrý dá to.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň plnou citů.

0: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
1: Mohy. Zatím je to katastrofa.
0: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
1: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
0: Můžete to nějak vysvětlit?
1: Mohu, k tomu jsem kompetentní.

0: tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
0: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
0: Brablenci.
1: Brablenci.
0: No brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
0: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
0: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
2: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava v životě sportovce je nezbytná.
1: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
2: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
1: To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře.
2: No, to je
1: víte, že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
2: No to se ani nedivím, člověče, teď tak já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. Jako kniha.
1: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Jako kniha. Mistře, existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte nebo který nemáte rád?
2: Já jsem docela rád, že tady napřetřes padla tahle otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přímo. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím.
1: Já hořím nedočkavost.
2: Co?
1: Který sport to je?
2: A to vám neřeknu. Kdybyste po mně dupal, tak vám
1: ale mistře,
2: já řeknu, já se někdy zapřu.
1: Diváci jsou právem zvědavě.
2: No. Nenutte mě. Nenutte.
1: Ale mistře, tak když už jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbím.
2: Tak si klekněte.
1: Ne, mistře, to
2: ne.
1: Něco jiného, co
2: máte nový kalhoty. No. Ne, no jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
2: Že se potom budeme spolu koulovat.
1: Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím.
2: No, prosím.
1: Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte.
2: Bumerang. To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco řeknu, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy, teda do hlavy, to snad bolí ještě víc.
1: My se jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
2: No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá.
1: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
2: No to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava. Ano.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: To je 1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už vám si to sám. Co je s tou večeří?
2: Nahoře vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pocit. Přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez vysaka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
2: No, já jsem tě připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: Já se netřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci. Maminko, myslím. My osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem putá v županu. Slávino pro pána krále, kde se souraž, vždyť já to všechno nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřívala to sako.
1: Co si ohřívala?
2: Sako.
1: Jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš, víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
2: To není možný.
1: To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Slavinko, přijde. Vořila tu polivku a máš na stole připravila 20.
1: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je dešník, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: Ne.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti pochopitelně na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: ostříhal? Tady máš aktovku, dešník se ozývá.
1: Dešník se...
2: Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíriš, Slávinko, ty šíriš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: V klidu si tady pěkně všecko udělej.
2: Klidu.
1: A drž mi palce. Já se jdu bít za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slávinko.
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně

se za hlavu, proč naříkáš? Dělám všechno, co můžu, ty můj čas v rukou máš.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Vaše jsem Vimr.
2: Ano.
1: Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc. Víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No,
1: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
3: Až megel orot meget nődes.
1: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do,
2: bonjour.
1: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
3: Ale esmegel arat ne, des össze szállat. Ebeget ne, des áras asat mond, ne, nem meret ne, des alá já, eleget neger áradat.
1: Takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
1: Počkejte, něco, co zná každý.
2: A co takhle? Cikán, černý cikán.
1: Co?
2: Cikán, černý cikán.
1: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
1: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country.
1: Aha, to má refren?
2: Ano, ano. Kdo to byl právě? Tam je ten...
1: Aha! Tak to bychom mohli... Já to neznám,
2: ne,
1: ale můžeme se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
1: Kdo to byl?
2: Ano.
1: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
1: Ne. Temnější to, temnější, protemněte to.
2: Ne.
1: Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, kdy to je tak krásné. Ale ne. Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak Já bych šel od toho.
2: Ano.
1: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práci.
1: Neznám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky. Okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
2: Tam je to
1: zařízení všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
2: Snad na polu.
1: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte zeměkoulí.
2: No to už by bylo pozdě.
1: No dobře, tak těsně před vodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? Je. A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka, přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase stmívá.
2: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
1: Lenost, kdyby se u mě vzala lenost, čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země kvůli se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
2: Přesně jdoucí.
1: Hodinky H po pradědečkovi pr.
2: No, ale...
1: Dědeček byl pravoslav.
2: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
1: Jak to?
2: No, podívejte, o 9 minut napředu.
1: No počkejte, o 9 minut napřed. Ale čas se pí předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
2: No tak.
1: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
2: 24.
1: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte? Protože oni...
2: Datum.
1: Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka. A ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
3: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
1: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí, nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovali. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio